0: se sedi ti nemaš sedi za sob. Čup tak si možnou, že na věr karabangu do naši nezměšu v Mauritania. Užívám obeš na gejzír, radiátor vahní.
1: Radio Vinci Autoroute. Sécurité et proximité, la route en toute confiance.